ještě vnitř vklouzávám, srdce rozstávat cítím. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Na věšák povisí kabát noci černý.

prázdnou rukou dýnu, co umých mou leží, pekl jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peří. Znovu rukou týdnu, co umí v nohou leží, pak jsou vykročí.

Dobrý večer, vitajte druhé slovače Rady LM FM, z tej strany Severian Kosovský. Začíname audiciu tri švíty, no bo máme četver, už dneska 21. den maja, no ale že v každej četver tri švíty čujete to. Vidomo i po druhé vidomo, že v každej četver to tie tri švíty zvučat priamo z Vroclavského studia. Budu s vami do 21.30 a vy budete so mnou. Dobrú muziku počujete a okrem toho fajné, čikavé, interesné informácie. Vy ste toto všetko, čo jem na dnes dla vás zrychtoval. Takže to zaprášam. Začnime.